0: strengis voie.
1: Ja conosce.
0: Co je pravo moje, hajim jako každý v světě, hajim jako každý v světě. Vy však ne v tom právu zkracujete.

0: Jedinou to jeho ctností, že nic netrefí.
1: Proč střílí tedy?
0: By mě dohnal k zoufalosti.
1: To by stálo za to naposledy.
0: Přece tomu tak, neb celým lesem zlobím se s tím běsem. Brzo vpředu, brzo za mnou jde, střílí tam i zde. Rány jeho dosud zní mi v uchu. Ha, již opět u všech nočních duchů. Vzdory chce mi dělat jediné.
1: Proč?
0: Kdož ví, snad z pomsty rodinné.
1: Slyš, je mladý.
0: 30 a slet.
1: Vyhlíží.
0: Jak módní žádá svět. Zas už střílí blout ten prochlatý.
1: Momlale, jsi hlapý, srnatý.
0: To vám stvrdí soused Blaček. Při pranici z huby vyrazil jsem mu dva přední zuby. Takže píská teď jak mladý špaček.
1: Nože chytni toto.
2: Chytit
0: já. Já že mám. Nelze. Vždyť pak nejsem četníkem.
1: Myslím, že jím jsi, jsem s hříšníkem.
0: Což pak zavrouli mne čeledína?

0: pořádku všem, milost paní.
1: Máš je?
0: A jak?
1: Nebránil se.
0: Mně se nikdo neubrání. Čekal, já se vrhl na ní jako tygr, lítá saň. Zatýkám vás, zní můj tón. Konečně, dí na to on. Na tom maní dukát odstne se mi v dlani.
1: A co dále?
0: Zatknul jsem jej hned.
1: A ten dukát?
0: Rovněž jako med.
1: Kde je vězeň?
0: Zavřen do zahrady.
1: Postav stůl a zvonek tady.
2: Co chceš dělat?
1: Soudit.

0: Zde jest milostivá paní popis osoby.
1: Vzrůst, prostřední vlasy, prostřední oči, prostřední čelo, prostřední nos, prostřední ústa, prostřední brada, prostřední...

0: la liban den vic ne sciini, poli si talicini.
1: Podes chelim se ci zda.
0: Mam li pravdum lovitia, mne se ne libito scela.
1: Bože, slyšiš, mluv, co dělá?
0: Sotva odsnul sám se v kruhu, zavolal si svého sluhu.
1: Sluhu, jak mluv jasněji?
0: Ano, sluhu v livreji, k osobní jen službě svojí.
1: To mne trochu upokojí.
0: Ten mu přines jaký zvak, z něhož vyňal nepoměrné množství hříčky malicherné. Teď se mije, češe, pak

0: Milostivá paní, nadešel okamžik, kterýž dlouhé a trapné této nejistotě má konec učinit. Promiňte smělost těchto slov, kteráž poprvé z úst mý zaznívají. Avšak stav můj jest nesnesitelný, a protož jsem odhodlán jej stůj, co stůj, ukončit.
1: To, že začátek vašeho psaní.
0: Ano, milostivá paní.

Milostivá paní, miluji vás od toho dne, v který jsem vás poprvé spatřil. Byla jste však provdána a tudíž pro mne ztracena. Uzavřel jsem beznadějnou tuto lásku ve svém srdci a živil se útěchou snů. Namlouval jsem sobě, kdož ví, zdali by tě nemilovala, kdyby byla svobodná? Nyní jste svobodná již celé 2 roky i nemohu se déle klamati. Prcháte přede mnou jako před nepřítelem, mizíte beze stopy, bez rozloučení, bez paprsku naděje pro mé ubohé srdce. Utekla jste daleko navenek v cizí mě uzavřený dům, do něhož jsem se toliko náhodou neb násilím dostat mohl. Vedral jsem se v něj navzdor nebezpečí, že se stanu směšným, jen abych vás opět spatřil. A nyní ptám se vás, milostivá paní, zasluhuje-li toho má něžná, nezištná láska? Mohla-li jste více učinit, kdybych vás byl nenáviděl? Mějte útrpnost se mnou, ubohým. Jsem nevýslovně nešťasten, protože vás nevýslovně miluji.